Tím flep, flep, pojďte mi na pomoc, vám povídám. Každý den je pro mne hrozný sen, jak tu